Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno z 19 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno z 19 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní ránko přeju vám všem, milí přátelé. Na rádiu Jih začala Dechparáda a z hronínského studia vás, tak jako každé nedělní ránečko, zdraví Franta Uher. Začátek dnešního pořadu patří dechové hudbě Skaličané. Vícemistr Evropy z roku 2001 nám po úvodní orchestrální polce s názvem Mohelská zanotuje valčík Starodávná láska polku Uzučký chodníček, no a píseň a valčík dva v jednom. Nikoho už tady není. Takže doufám, že jste všichni připraveni, že jste si užili krásný víkend a teď ať se vám krásně poslouchá. Ještě jednou vám pěkný poslech přeje Franta Uher.

Máme tady neděli, přátelé, 14. června, svátek slaví Roland. Posloucháte Dechparádu, ranní dávku naší dechovečky, která má ve světě velký a řekl bych také zasloužený ohlas. Opravdu jsem osobně zažil při cestách s Moravankou narvané hudební sály nebo festivaly, kde publikum jásalo nad výkony naší dechovky. A to, řekl bych, hodně zaslouženě. Hlavně instrumentální skladby byly tou správnou dávkou muziky pro zahraniční návštěvníky. No, my zpěváci jsme byli možná trošku upozazeni, ale zase jak kde. Třeba Holandsko, tam se dokonce naučili i naše české texty a bylo to někdy moc a moc zábavné. Tak pojďme k té Moravance. Křepická točka, to je polka Františka Jeřábka, geniálního pozounisty, který s Moravankou opravdu vytvořil spoustu instrumentálních nádherných skladeb. Valčík, měl jsem já frajárku a znorovský verbuňk Jiřího Růžičky na závěr. A tento znorovský verbuňk napsal právě pan Růžička, hudební skladatel z Brna, pro mne a pro Břetislava Osičku do jedné známé soutěže a pamatuju si, že třetí příčka nám tehdy byla usouzena. Takže ještě ten znorovský verbuník, však jsme na Moravě, tak pojďme na to.

Dychparáda frčí na plné obrátky a teď budeme trochu vzpomínat. Brněnská Moravěnka, kapela, která vznikla z bývalých hráčů a zpěváků populární Moravanky, která před malou chvílí zahrála, došlo vlastně k takovému rozdělení, díky jemuž jsme dostali šanci my, mladí, a nastoupili jsme do rozjetého vlaku naší nejpopulárnější dechovky, a to už je, přátelé, dávno pryč. Zůstali nám ovšem vzpomínky a také nahrávky. No tak, Moravěnko, polka Nalejme si vína, Valčík hore vořeší a ještě jedna polička. Se mnou sa nevaďte.

No a teď už vaše gratulace, milé rádio, zahrajte pěknou písničku pod tou naší starou lípou pro našeho tatínka a dědečka pana Josefa Přibíla z Brna Bystrce, který oslavil 12. června své 78. narozeniny. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí a lásku přejí manželka Zuzana, děti s rodinami a všichni dobří kamarádi. A je tady veselka Ladislava Kubeše a stará lípa.

10. června oslavil své 62. narozeniny náš dobrý kamarád Pavel Kučera, vinař s tělem i duší. Milý Pavle, všechno dobré, hodně zdraví a pohody. U vínečka vinšují všetci dobří kamarádi a těšíme se na pohárek právě tého tvojeho vínka. Tož na zdraví. No a ještě jedenkrát tady bude Moravanka a skladba právě s názvem Napíme se na zdraví, tož na vaše.

Přátelé, těsně po naší něžné revoluci v roce 1990 vznikla v Praze kapela Krajánka. Už od samotného začátku byl jejím kapelníkem Václav Hlaváček. O 3 roky později zvítězila tato mladá dechovečka v tehdejší soutěži Polkafest a nastartovala svou úspěšnou cestu okořeněnou řadou koncertů nejenom u nás, ale také v zahraničí. Polka, to byla kočka, tu si určitě budete pamatovat, Valčík, tvé vlasy kvetou a Polka Bechyňská brána, to je zase klasika, která i u nás na Moravě má své příznivce. Tož česká dechovečko, vítej u nás s úctou, tvoje dechparáda.

Milí přátelé, příznivci dechovky, dechparáda končí, naše rádio jich samozřejmě jede dál. Takový je zkrátka život, mějte si fajn, no a za týden se na vás opět budu těšit tady na rádiu jich, anebo na rádiu jich cymbalka. Mějte si krásně a užívejte života.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno z 19 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, 19 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno, 19 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Desa cestama pěsnička kotůla, dešuhaj s dívčatem hájem saputůla, bývají veselé, muziky hodové, v malovaných bůdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ludzí. Tam ťa pěkné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečňama

zpívejte, lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Každý z nás se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačno z 19 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: mě lubi, máma lubi, rád, mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

0: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně

0: Tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmiereně. Kde národ můj pradávny, no večně mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

dost už jí mám dost. Děkuji.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-léto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: rychlejší zádaň les.
1: A keď se bude spát, a ty rychlejší.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

Máme tady neděli, přátelé, 14. června, svátek slaví Roland. Posloucháte Dechparádu, ranní dávku naší dechovečky, která má ve světě velký a řekl bych také zasloužený ohlas. Opravdu jsem osobně zažil při cestách s Moravankou narvané hudební sály nebo festivaly, kde publikum jásalo nad výkony naší dechovky. A to, řekl bych, hodně zaslouženě. Hlavně instrumentální skladby byly tou správnou dávkou muziky pro zahraniční návštěvníky. No, my zpěváci jsme byli možná trošku upozazeni, ale zase jakde. Třeba Holandsko, tam se dokonce naučili i naše české texty a bylo to někdy moc a moc zábavné. Tak pojďme k té Moravance. Křepická točka, to je polka Františka Jeřábka, geniálního pozounisty, který s Moravankou opravdu vytvořil spoustu instrumentálních nádherných skladeb. Valčík, měl jsem já frajárku a znorovský verbuňk Jiřího Růžičky na závěr. A tento znorovský verbuňk napsal právě pan Růžička, hudební skladatel z Brna, pro mne a pro Břetislava Osičku do jedné známé soutěže a pamatuju si, že třetí příčka nám tehdy byla usouzena. Takže ještě ten znorovský verbuňk, však jsme na Moravě, tak pojďme na to.

Hitparáda frčí na plné obrátky a teď budeme trochu vzpomínat. Brněnská Moravěnka, kapela, která vznikla z bývalých hráčů a zpěváků populární Moravanky, která před malou chvílí zahrála, došlo vlastně k takovému rozdělení, díky jemuž jsme dostali šanci my, mladí, a nastoupili jsme do rozjetého vlaku naší nejpopulárnější dechovky a to už je, přátelé, dávno pryč. Zůstali nám ovšem vzpomínky a také nahrávky. No tak, Moravěnko, polka Nalejme si vína, Valčík hore v Ořeší a ještě jedna polička. Se mnou se nevaďte.

No a teď už vaše gratulace, milé rádio, zahrajte pěknou písničku Pod tou naší starou lípou pro našeho tatínka a dědečka pana Josefa přibyla z Brna Bystrce, který oslavil 12. června své 78. narozeniny. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí a lásku přejí manželka Zuzana, děti s rodinami a všichni dobří kamarádi. A je tady veselka Ladislava Kubeše a stará lípa.

10. června oslavil své 62. narozeniny náš dobrý kamarád Pavel Kučera, vinař tělem i duší. Milý Pavle, všechno dobré, hodně zdraví a pohody. U vínečka vinšují všetci dobří kamarádi a těšíme se na pohárek právě toho tvojeho vínka. Tož na zdraví. No a ještě jedenkrát tady bude Moravanka a skladba právě s názvem Napíme se na zdraví, tož na vaše.

Přátelé, těsně po naší něžné revoluci v roce 1990 vznikla v Praze kapela Krajánka. Už od samotného začátku byl jejím kapelníkem Václav Hlaváček. O 3 roky později zvítězila tato mladá dechovečka v tehdejší soutěži Polkafest a nastartovala svou úspěšnou cestu okořeněnou řadou koncertů nejenom u nás, ale také v zahraničí. Polka, to byla kočka, tu si určitě budete pamatovat, Valčík, tvé vlasy kvetou a Polka Bechyňská brána, to je zase klasika, která i u nás na Moravě má své příznivce. Tož česká dechovečko, vítej u nás s úctou, tvoje dechparáda.

Milí přátelé, příznivci dechovky, dechparáda končí, naše rádio jich samozřejmě jede dál. Takový je zkrátka život, mějte si fajn, no a za týden se na vás opět budu těšit tady na rádiu jich, anebo na rádiu jich cymbálka. Mějte si krásně a užívejte života.

0: Posloucháte rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola 7. Nemoc. Kefalín se zasmušil. Uvědomil si, že po Vánocích ho nečeká nic dobrého. I kdyby Hamáček nepopustil úzdu své pomstychtivosti, znamenalo by to řadu dní strávených v závějích uprostřed lesa, odkud byl únik toliko přes ošetřovnu. Nejhlouběji to provedl vojín Okáč, na kterého padla staletá sosna a pošramotila ho natolik, že musel být dopraven do nemocnice. Daleko lépe si vedl Černík se svou poraněnou páteří a vykoledoval si alespoň převelení do Nepomuku. Něco takového hodlal provést i Kefalín. Proto celkem přivítal záchvaty kašle, které ho přepadly a přišly mu až neuvěřitelně vhod. Zamířil na ošetřovnu, kde našel u svobodníka Myšáka plné pochopení. Jenže já tě tu můžu nechat jen 48 hodin, upozornil ho Myšák. Kdyby se chtěl z téhle aliášky dostat definitivně, musel by ses o to pokusit v Plzni. Ale jestli ti to vyjde, to na mou duši nevím. Hned po snídani zavítal na ošetřovnu poručík Hamáček a zajímal se o Kefalínovo zdraví. Nevím si s ním rady, tvrdil Myšák a tvářil se velice polekaně. Je to tak silný zánět hltanu, s jakým jsem se ještě nikdy nesetkal. Skoro se bojím ho tu nechat. Hamáček se zamračil a přistoupil k pacientově posteli. Čověče, Kefalín, zavručel. Vy jste u mě co? Vy jste u mě padavka. Voják má být odolný, aby se na něho vlast mohla spolehnout, jasný? Kefalín upřel oči do stropu a křečovitě se rozkašlal. Vidíte, soudruhu poručíku, řekl Myšák. Takhle kašle pořád. Měli bychom ho poslat do Plzně. Myšák, nepřeháníte to trochu? Když na chlapa padne strom, prosím, proti ošetření takového soudra ve špitálu nic nenamítám, ale kašel není žádná závažná choroba. Tady nejde o kašel běžného typu, tvrdil Myšák, ale o zachvácení celé oblasti hrtanu. Jestli se mu nedostane odborné lékařské péče, může docela klidně přijít o hlas. Ať je to, Myšák. Tohle mi prosím vás neříkejte, já jsem už viděl na sídlech vojáků, že si to ani nedovedem zestavit a žádný z nich hlas nestratil. Svobodník Myšák však trval na svém. Kefalín kašlal, až nadskakoval na posteli a tak poručík začal ustupovat. No dobrá, řekl po chvíli uvažování. Já tady napíšu cestovní rozkaz, ať do té Plzně jede. A upozornil vás, Myšák, že mi v terénu kašle

0: celá rota a jestli všichni budou ti do špitálu, tak je to vaše vina.
1: Druhý den vyrazil Kefalín do Plzně. Naštěstí právě odjíždělo nákladní auto plné špinavých svršků do Nepomuku a odtud to už byla pouhá hodinka vlakem. Na nádraží si Marot poručil 2 studená piva, aby ještě kapánek podráždil sliznici a pak zamířil k vojenské nemocnici. Po cestě ho napadla taková malá hra na rozptýlení. Umínil si, že ve městě nepozdraví důstojníka. A to za žádných okolností. Potkal jich několik a vycházelo mu to. Každý při spatření černých výložek mával alespoň v duchu rukou a raději se začal dívat jinam. Teprve, když se blížil k nemocnici, uviděl Kefalín proti sobě kráčejícího nadporučíka s červenou páskou na rukávě. Hlídka, a tudíž vážné nebezpečí. Leč hra je hra a musí být v rámci pravidel dohrána až do konce. Kefalín zaťal zuby a nepozdravil. Co to vojne, proč nezdravíte? Kefalín, aniž ho vzal na vědomí, klidně pokračoval v chůzi. Nadporučík se za ním rozběhl a chytil ho za rukáv. Sodrovolíne, křičel, předložte mi své doklady. Kefalín vytřeštil oči a udělal přiblblý a téměř idiotský výraz. Z dlaní vytvořil trichtýř, který si přiložil k uchu a vší silou hýkl. He? Nadporučík vylekaně uskočil a překvapeně mžoural očima. Bezradně přežlaboval, ale když na něj Kefalín ještě jednou udělal he? Otočil se a upaloval pryč. Další oběť už jistě neměla černé výložky. Náčelníkem ušního, nosního a krčního oddělení ve vojenské nemocnici v Plzni byl plukovník Daremník. Vlídný starý pán, s kterým bylo možno se domluvit. Když spatřil Kefalínovi výložky, okamžitě se zajímal o jeho civilní povolání. Člověče, usmál se, tyhle ty černý barony já strašně rád zpovídám. To jsou kolikrát historie k neuvěření. Škoda, že to nedovedl sepsat. Kefalín usoudil, že by bylo vhodné naservírovat mu jednu historku k neuvěření, aby si dobrácký vyližející pan doktor přišel na své. Já jsem jezdil jako herec s vesnickým divadlem. Začal vykládat mezi jednotlivými záchvaty kašle. Jednou, když jsme hostovali u Chlumce nad Cidlinou, seznámil jsem se tam s mladinkou, velice půvabnou dívenkou. Jmenovala se Anděla, ale jak se později ukázalo, pocházela z bývalých vykořisťovatelských kruhů a její otec nyní ve vězení byl dokonce členem správní rady Živnobanky. V té vesnici se nikdo neodvážil s ním promluvit a místní esenbák ustavičně dával pozor, kdy se dopustí špionáže nebo alespoň vraždy veřejného činitele. No, a když jsem začal za dělou chodit, bylo vlastně o náramenících mé budoucí uniformy téměř rozhodnuto. Kolegové mi Andělu rozmlouvali, tvrdili, že strkám hlavu do oprátky, ale já jsem od ní nemohl upustit. Láska soudruhu plukovníku je strašná věc. Vzal jsi si ji? Zeptal se dychtivě plukovník. Nevzal, odvětil smutně Kefalín. Odjela se mnou do Prahy, ale po 2 měsících šťastného života ji zavřeli pro příživnictví. Chtěl jsem se tenkrát oběsit, ale kamarád mě v poslední chvíli odřízl. Andělu pustili za 8 měsíců. Nesměla však zůstat v Praze a odjela zpátky do té vesnice k Chlumci nad Cidlinou. Tam skočila do rybníka. V den jejího pohřbu jsem hrál Jana ve veselohře Štěstí nepadá z nebe. Plukovník spokojně pokýval hlavou. Lidské osudy jsou jako dramata, liboval si. A já to strašně rád poslouchám. No a co ti vlastně je? Kefalín si počal stěžovat na svůj vojenský osud. Hlíčil, jak těžce pracuje, někdy i pokrk ve sněhu. 2x už v posledním okamžiku uskočil před padajícím stromem. Když je člověk pokrk ve sněhu, tak se dobře neuskakuje, souhlasil doktor. Otevři klapačku, já se podívám, jak tě to poznamenalo. Zánět hrtanu Masodlovo. 14 dní lhal Kefalín. Plukovník zavolal na sestru. Sestro, pište. Vleklý zánět hrtanu, hrozí hlasová porucha trvalého rázu. Je naprosto nutné převelet pacienta k útvaru, kde je řádně vybavená ošetřovna a lékař. Léčba. Inhalace a kalciové injekce. Spokojen? Kefalín se rozářil jako vánoční stromeček. Vděčně stiskl plukovníkovi ruku a pln elánu se vracel do šumavské výsky, aby ji co nejdříve zaměnil za halušku v režim na Zelené hoře.
2: Gravlavy, paprče, máš příkreslení, že je haňba se na to podívat. Pravili slečna učitelka Franskovi Pagáčovým. A z přírodopisu máš baňu jak stodolu. Zarzili knihu hříchů, rozhledli se po třídě a optali se. Který z vás mě může povědět, jaké známe živlí? Ani šabla z pochvy by tak rychlo nevyletěla, jak Francková ruka. Vyšponoval se jak lineál a vyhrkl. Sím, vodu, oheň a víno. Prosím tě, Francku, co to vykládáš, jak došel na víno? Sím, já jsem na to nedošel, ale naši stařenka. Když jednou načapali stařečka ve sklepě na víne, to jsem čul, jak vybřeskli. Už je ten starý kotrmelec zase i ve svém živlu. Slečna učitelka najprv vyvalili oči, potom jim zaškubalo v kůtkoch a honem, co si hledali v šuplati. Na tuto příhodu, kterou jednou stařeček vyprávěli ve mlíně, si vzpomněli mlinář Můčka, když došli k Pagáčům pro patróny. Sotva pozdravili, najednou se jeden z živlů přihlásil o slovo. Hrom z čista jasna, až se chalupa v základu zatřásla. A než se nadálí, první krapy už pléskali na okenní tabulky. Za pár minut lělo jak z lajty a nastala taká hrůza, že se křižovali nejenom blesky, ale aj stařeček. Ještě se nedostali ani na ale zbav nás ode zlého, hrom bacil do topola za stodolů. Děcka se zgrčili pod halenou na peci a stařeček přidali k modlení do tempa. Když švácel druhý hrom do zvoničky, před chalupu až tabulky v oknách zařínčali, vykříkli. Herdech, děcka, modlíte se také, já to sám neutáhnu. Za chvilku se černé mračnisko převalilo přes dědinu a mezi Antonínkem a Javořinou už jenom dořmívalo. Stařeček vyšli před chalupu a nafoukli se, jak kdyby vyhráli bitvu. Když uhledli mlináře, jak se uščůřili, zavrčali. Co sa hýhůzňáš, jak puklý pecen? A je tak mě napadlo, vymluvali sa Můčka, jakú má pambu s náma patáliu. Jeden chce, aby pršalo, a druhý zase, aby bylo sucho. To si vzpomínám, v jedné dědině na kopanicách bylo furt sucho, jak na Sahaře, a tož pambíček vyhověl jenom jednému přání a popršalo. Ale jak? Do týdňa byla dědina zatopená a včil se všetci modlili, aby už přestalo. Jenom jeden člověk byl celkem spokojený, náčelník hasičů. Seděl na střeše zbrojnice a pochvaloval si. Chromuci, to je vody, to by se hasilo. No, máš pravdu, potvrdili stareček, tak to v životě chodí. No ale když vzpomněl z toho náčelníka, byl jsem se v nedělu podívat na cvičení těch požárníků, jak se příklad říká. To jsou jinší šohy, jak jsme byli my. Motorová stříkačka, špígl, nikl, žebříky 20 metrů dlouhé, to je jinší robota. To se hasí. My jsme pumpovali rukama a hadisu nám z růže létali žaby aj z rákosin. A když to začalo hořat, to se to aj zhořalo. Tenkrát byl naším náčelníkem šéf Ignác Trča. Jak metůd knutel zatrůvil trobe, Trčovi se začali třepat ruky aj s nohama, překotil pong s verpánkem, hnedka i byly floky v máce na šporheltě, hlavu uškub ze zdi klesu z hrdličku, do blůz lézl nohama do gatí rukama. Jak se začal motat po izbě, děcka byly v tu ranu vlezené pod postelu a stará Trčena jenom klůčovou důrku nahlédala, až se ta hůlava přežene. Z ulice se vrátil pro obušek, A když by růst říkačky to zjistil, že nemá helmu, lebo v ní měla kočka koťata. Však nenadarmo se říká, že prša je z divoký vajec, lebo nás přihoní všetkých tak dohůkal, že než jsme zešrubovali hadice, bylo z chalupy popelisko. Vždycky hlásal, co hoří nechat hořat a zachraňovat okolí. Jednu uhlédl, jak se oknama valí dým z chalupy. Vletěl k sousedom, kde nikdo nebyl doma, a začal zachraňovat. Vylúpal jim kachlové kamna, že už jich nikdo nedal dohromady, a vyvalil troje dveře i s futrama. Zeď, která sousedila s hořícím domem, poléval vodu, že Malta opadala až na tíhly. Když tím byl hotový a vylezl na ulicu, zjistil, že nic nehořalo. Lebo ten dým, co se valil z okem, byl ze spálených buchet. Když si volali ze sousední dědiny, že u ní hoří, prča doletěl s vyplazeným jazykem k telefonu a zařval.
3: Tady je tento náčelník Trča. Jsme v pohotovosti. Udržujte požár. Za hodinu jsme tam.
2: Vpadl do hospody a vybřeskli.
3: Chlape, ještě jednu rundu dokola, pivo navrch a jedem.
2: Tak když tam dojeli, to zedníci už míšali Maltu na novou chalupu.
3: No, jináč to byl dobrý chlap, jenomže mu to v té jeho hlavě někdy myslelo na jinší notečku. Ale jednou to dorazil na čisto.
2: Na slavnostní schůzi se jednalo, co se má vyšít na nový prápor. Trča si vzal slovo a pronesl.
3: Hlavní výbore, ty na tento, já bych na tento prápor navrhl, teda heslo, soča nepálí nehas.
2: A tým dněm chudák náčelník Trča dohasil.
4: Nasledujúcich chvíľach vám ponúkame skrátený zostrih vystúpenia známych českých komikov Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábusa v programe s názvom Výpredaj. Spoluúčinkuje hudobný skladateľ Miroslav Kožínek.
5: Dobrý večer.
6: Znáte Fibichův poém?
7: Od Fibicha.
6: Od Fibicha.
7: Fibichův poem od Fibicha.
6: Takže ano, takže ten vám teď tady přehrajeme.
7: A vlastně bude to taková zkouška.
6: My máme za 14 dní koncert Domě umělců, takže to bude pro nás taková.
7: Pana Kořínka.
6: Miroslav Kořínek.
7: Skladatel.
6: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
7: No, jo, aspoň něco.
6: Ukažte první tón, pánové.
7: Polohy.
6: Dobrý, drž to. To naladíš potom.
7: Jo, to naladíme potom.
6: Tak jde.
7: Jo, je to dobře?
6: Jo,
7: je. Dobře, jedem.
6: Tak. Nehejbej s tím, je to
7: já
6: dobrý.
7: Už si nehnu, já už teďka s tím nehnu.
6: Drž ho.
7: Já tak to držím.
6: Raz, dva, tři.

Jsou tady dva starší lidi, já a Olci Kaiser, tak vám zaspívám písničku, kterou jsem zpívával a vlastně zpívám do dneška v Ypsilonce a před lety zpíval Oldřich Nový. Nejlepší život má přece jen fantasta, to, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nasta, většinou však nesmysly. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Žikem tak sametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměsíčník a ty náměsíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve světu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se. Blíž a blíž k nebi, jak hvězdám víš, bych s tebou stoupal, bořím se. A kdyby se nad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct.

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, takový stručný životopis. Já na to vzpomínám každý rok, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63. To je neuvěření, že jo, paní? Už o tom nikdo neřekl, že tak vypadám báječně. No, tak my dneska to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 26. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. A tak tati vždycky vypráví, jak šel pro mě do porodnice, tak to popisuje, jak přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis hezké děti, zaťukla, říkala, dobrý den, já jsem Lábus, já tu mám na oddělení syna. Ne, počkejte, ne, na našem oddělení, ne, to musíte vedle. Tak šel k dalším dveřím, tam byl nápis děti. Ne, tam jsem taky nebyl, jak tušíte. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti. Ani tam ne. A pak tam byly poslední dveře a tam napsáno Lábus. Jak vidíte, porod byl velmi těžký. Bylo to kleštěma, nebylo to nic příjemného. No tak, jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené, když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika také vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě všechno dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka, že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No, samozřejmě, vosy se vyhrnuly z té díry v zemi a začaly samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 džihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, jsem přiběhl na zahradu k mamince a mami, mami, teďka matka, co se stalo? Ty jsi mi to ukázal. Táto, posem stal se zázrak. No co vám říkali, to měsíc, co mi to splasklo, ale opravdu něco strašného teda. Nebo jsem poradil bratrovi, to jsou taky nápady, aby si strčil fazolky do nosu, že mu narostou nádherný kytičky. Jemu bylo asi 5 let a on tam nadal 20 fazol a my jsme obezli do Vinohradské nemocnice v létě. Takže to opravdu děti teda mají neuvěřitelný nápady, jo.
1: Ale ty jsi měl teda krutý dětství.
0: No.
1: A je to tak dobře, když jsi si představil, já to řeknu ve zkratce.
0: No.
1: Ohun z Liberec, ZDŠ, SRPŠ, Stkonzerbr, Damu, AUSVN, ROH, mezi tím BC.
0: No tak vidíš.
1: To je 4 let už,
0: no. Dokonce si představte, že jeden čas YC v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Olda místo předseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. Vůbec nedivím teda. A teďka vám předadu takovou etídu začínajícího televizního hlasatele, vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže si mě představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé, jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. Vysíláme den. V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. Tak vás podovedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak Hervé. Mám zelenitou uche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Neobráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dal to ve přepis známého románu Žila Verna, děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevíme, kam má jít John, někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplej fronta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odpolední plus mínus, nevím, jaké to bude. Setrvalý srab, stav. V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas? No, je přesně. Vážní přátelé, protože do dalšího programu zbývá několik hodin, vyplníme je reklamou. Minuta s reklamou. Bím!
2: Váňo, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
3: Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutnám všem.

0: žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krása,
1: psiou svině, já!
0: Tak Věru, už dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
1: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám 3 leta.
0: Tak sakra ženská, tak jdi sebou.
1: Já nemůžu tak rychle.
0: No tak dělej, pijte šratici. Zrychlí váš krok.
1: Těžko.
0: Slovenská tlač do celého světa.
2: Ještě není čas, no.
3: Ještě ne, já teď. Co? My jsme takhle právě, když jsme u těch hlasatelů a hlasatelek, tak nás různě napadaly takový různý, co by se všechno mohlo přihodit. Tak teď si ukazoval teda, když měl trému, televizní hlasatel. A pak jsme taky měli jednu etídu. A teď jsem zvědavý, jak budeš reagovat, když jsi dělal znásilnění televizní hlasatelky.
4: Tak budu znovu dělat to, co jste slyšeli, ale jako je to žena a stává se tam něco, se tam děje. Dobrý večer, vážení přátelé, jak je dnešní večerní televizní večer. Opravdu pestrý. V 19.30 vysílá... No tak. V 19.30 vysíláme deník ČS... Vysíláme deník... Oh. Vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... Bo... Blbě napsaný, já to vůbec jsem tak rozrušená, že to nepřečtu. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle starého historického románu Viktora Hugo. Iga. Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se si ženou kvalitou zpěvu. Oho, kikriki!
3: Rekvizitář. Tak tohle to je Lidová ze Spráchenska. Říkáš, že se ti holkama nelíbím. Zkusím na poslední kartu dát. Něco krásného ti dneska slíbím. Nech mě, prosím, lhát. Růžovou ti krinolínu koupím, lásko má. A pozvu tě na senzační flám. Budeš jak v růžovém týmu se mnou, lásko má. Parket bude patřit jenom nám. Rytmus, byť můj nepřítel, se stane sluhou mý. Doufám, že zvládnu taneční krok 3, 4 a ač nejsem básník, přesto vím, že rým hned vymyslím. Plný vzletu o tvém retu, který políbím. Na cestu kolem světa za 80 dní tě potom pozvu, jestli budeš chtít. Nebo ve stínu bíle rozkvetlých jabloní si necháme o šťastné lásce snít. Nač mi bude jen o lásce snění? Sen se mění s každým příštím dnem. Cesta kolem světa, no pro mě není, ne, ne. Mám malé přání jen a to. Nech si svoj krinču, nech si ten svůj flám. Orchestr i bez nás bude hrát. Do opuštěnýho mlejnu půjdem. A co dál se bude dít, nemusí nikdo znát. Jeden z mlýnských kamenů nám za lože poslouží. abecedu lásky doufám znáš, no aby ne. Nepřestanu dřív, než nade mnou sup zakrouží. Můj milý, no já ti řeknu, ty ho teda máš. Nalejme si tedy všichni čistého vína. Dnešní láska nemá ráda snů. Pánové, když vám selže krinolína, jděte do mlína.

Já si myslím, že do tohoto koncertního sálu by se hodila klasická opera také. Ta tu bude sedět jak zadek na hrnci. Ano. Takže já vám předvedu teď ukázku z árie. Bude to vlastně árie z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto. Budu zpívat pár tvé vody Mantovského a budu zpívat italsky. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmáknou, teda. Skutečně. Učitelka zpěvu o mě tvrdila, že mám silně vyvinutý orgán. Já vám se to budu snažit teďka předvést plné své kráse a nahotě.

0: budeš překládat?
1: Budeš překládej, protože to je... To je ve francouzštině.
2: Zatím přistupuje francouzský chansonnier. Letru do debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
3: Debilo, vy se voli věřat na trotku, jo? Už... Je le vois très bien. Je passe tri. La main, je le vois bien. Le bras, je le vois centre. La main, je le vois. Je sens traiter du bras. La main, je le vois, c'est trop du front. Le bras, je sens traiter du pain. Les mains, je le vois si loin. Je sens traiter du fier. La main, je le vois si dire. Je pense à traiter du rien.
2: Chodím po Paříži a jsem nešťastný. Moje drahá, ty se tam nezradila. Asi skočím do Seiny nebo z okna. Ještě nevím kam. Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý. Mám hrozné trauma. Proč se mě opustila, proč? My jsme se tak milovali ještě včera. 8 pozic jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lise, to proč? Já vím, že jsem ta starý trouba. Já vím, že mě už přestal zbýt. Já vím, že my nic nevím.
4: Ano. Drž hubu,
2: ale trestě ne ty. Ano. Znám i jiné jazyky. Pokračujeme.
3: No to nemá cenu,
2: ne, opravdu tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové. Je to jedna z nás. A přece je tak výjimečná. Ano, já se pokusím o zvukové efekty a Oldřich bude celý příběh bude vyprávět.
3: Ale holky, fakt, jako neberte to na lehkou váhu, no. Opravdu, jako jo.
2: Jo, děkuju. Tak dobře. Oldřich se připravuje. To je pro rozhlas, proto není vidět, co tam dělá teďka. Bere si papíry, kde má brailovým písmem text celého příběhu.
3: Když přijížděl autobus k zastávce Blčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby jí dovezl k domovu. Půjde přes les. Rozhodla se Marie a prudce vylezla ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli. A pak ji pohltila tmavá noc. Zhluboka se nadechla. Čerstvě vlhké lesní směsi. A pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozařoval vrcholky starých hábrů. A jen tu a onde pronikl proužek světla hustým větvovým na lesní pěšinu. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševlení stromu. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině. Dávali ptáky. Teď se jasně vybavila. Její fantazie pracovala naplno. Když míjela remísku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než štěvlení stromu. Teď. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. Přidala do kroku, ale kroky byly stále za ní. Přehodila kabelku přes rameno, aby se jí lépe kluselo. Ale nové semišivé boty na vyskové podpadku bránily razantnějším odrazu. Příště si určitě vezme tenisky. Jako malá holka je dostala k Vánocům. Jen aby jí nebyly malé. Ale na dlouhé přemítání nebyl čas. Kroky byly stále za ní a nebyly to jedny kroky. Celé stádo. Jako šílená se Marie hnala před. Rukama si klesila cestu před sebou. Ale zrádné větvičky šlály do očí. Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc. Ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce.
5: Žbloňk!
3: Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy, uviděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Jedna z postav třímala v rukou paličky a nohou vyčukávala bytový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová. Pomyslela si Marie a s písničkou na těch od skupiny kroky kráčela k domovu.
5: Non-stop, já chci žít non-stop.
3: Konečně dorazila. Otevřela domovní branku. A jako jindy, taky dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval.
5: Podivné.
3: Pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy po druhé. Opět nic. Potichu šla k boudě. Čím blížeji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení.
5: Azore! Azore! Azore!
3: Třikrát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela.

0: opustil Azura a přistoupila k domovní dveřím. Při deváté prolíce kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Čím více pršelo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí, ale nebyly. Snad 10krát vysypala kapsy i obsal kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí.
1: No tak nech toho.
0: Ta představa jí doháněla k šílenství. A ani sama viděla, proč vzala za kliku, kde se povolili.
2: Ježišmar, co vyvádíš, prosím tebe?
0: Ano, fakt nemá cenu.
2: Ale prosím tebe, tak víš, to se jenom stalo, jo? To se stalo tohle, Ježíš. Pojď sem. Ježišmar, on to vždycky chlapce rozruší, víte, že... No, to, no tak, on vzichu, no, tak se vrať. Ježišmarja, no, no to je prostě...

0: co Marie Hudová před sebou uviděla. Když prudce otevřela, by každému vyrazilo dech. Před ní stál... To je bordel. A co před ní stálo, se vážní přátelé dozvíte v dalším seriálu pokračování Marie Hudová.
1: Se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí chodit pěšky. Jako se má tahle éra, tak kdybych se měl, ta dostala totiž k svátku nový sentinel. Já viděl Elu na sentinel.

0: kousíček od vlakovky bydlí jedna žena, kterou určitě budete dobře znát, protože ta žena se mnou hrála v pořadu Možná přijde kouzelník. A je to... A Jaruš, už to slyším v první řadě.
1: Jaruš, no jo.
0: Paní Jaruš, ano. No, já vám musím říct, že hodně lidí se mě ptalo, kdo to je. Jestli je to opravdu moje žena, nebo i co to je, že jo? Jestli to moje žena, tak jsem popravdě říkal, že ne. Dokonce byly názory, že to je moje matka, přátelé, tak to teda teprve ne, že jo? To je jako...
2: Když se narodila, že byla malinká, tak takhle vypadala.
0: No, ona už byla takhle, ona dětství už takhle vypadala. Ale je to paní, která nemá vůbec profesi herectví, ona teda chodila se mnou do divadelního kroužku jako dítě, my jsme hráli v 15 letech Ochotnické divadlo. A ona má úplně jinou profesi, ona je učitelka mateřské školky profesi, ona má peďák. No ale je to paní, které se dějou neuvěřitelné věci, protože ona sama má takový smysl pro humor a pro recesy, ale na ní se nabalují takové neuvěřitelné příhody. Tak třeba jedna z nich je, si představte, že to byl manžel někde mimo domov jednou takhle a ona, to děti ještě měla tři malé děti, ještě byla, to už je dávno, co se stalo. Bylo to někdy v prosinci a ona dostala k narozeninám takové digitální hodinky, které, když se špatně podíváte, tak si, když to zmačknete, tak se splete často jednička se sedmičkou, jo, na tom číselníčku. No a ona jednou šla děti, uložila ke spánku, že jo, šla si lehnout taky. Na teď se v noci probudí, podívá, kolik je hodin a ona si myslela, že je 7:30 ráno, ale byla tma, prosinec, ale bylo bohužel 2:30 ráno. A Jarka, děti do školy, děti vstáváme. A nebojí děti, ta holčička, ta asi 12 let, vodila, oni měli školu za rohem v Praze Libni, toho malinkého chlapečka, toho vodila do školy, že jo. No a děti opravdu ve 2 ráno, si představte, Jarka namazala chleby, chleby s medem. A děti šly ve 2 ráno do školy. A jednou proti ním 2 policajti. Teď se policajti zděsili, že viděli hrůzný obraz, 2 školáčci. Děti kam pak? Do školy, my jsme dneska zaspali. No to snad ne. No děti, co? Kolik je hodin? No my jsme, no, že vás jsme dneska zaspali. No tak pojďte hezky domů. A kde maminka? Maminka je doma, nás teďka vyhnala. No nic, tak střih, že jo. Jarka ve sprše. To je vody teda, co spotřebuje, že jo. Pak prováděla frotáž 1/2 hodiny, že jo. No a najednou zazvoní zvonek, tak šla otevřít, že jo, Jarka jde otevřít. A teď se zděsila, protože viděla policajty, že jo, a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, no, 8, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je hodin? No říkám 8. Teď se podívala, v předsíni měli skříň a na skříni byl takový budíček a tam bylo 2:10. Já jsem kráva, to je hrozně nezlobě se. Teď je pozvala policajty do bytu, udělala jim kávu, poděkovala jim, bábovku jim dala. Pak policajti odešli, Jarka si šla lehnout, děti si šla taky lehnout a probudili se druhý den 9:30 dopoledne.

más. Vyzněl zkrátený zostrih z vystoupení známých českých komiků Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábusa v programe s názvem Výpredaj. Spoluúčinkoval hudobný skladatel Miroslav Kořínek, zvuková spolupráca Juraj Minarovič a Luboš Války, majster zvuku Peter Pištěk, režia Věra Benediková.

Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Já, teda, vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá, najednou si pokecá kalhoty. Ježíšmarja, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, že jo? Pač mezi námi, vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každý jsme nějakej. Co si budeme věšet bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky. Vezměme si a vlaky taky. A vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dle rukama, jo? No těma dle ne, to jsou moje, ale... který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky. A největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic skánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. To tady blbnu. Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda. Často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat, nebo ne? Kdy s tím má začít, kdy s tím má přestat? Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty ano, fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo, ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky. No řekněme si to otevřeně a upřímně, takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou. Pač, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte. Všecko má, hubu má na pravém místě, ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A když je ta ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá, no tak to si to řekneme otevřeně, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa před nás předstupuje biskupova otázka. To kecám, tři, kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především ženatí muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim taky kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě svých zákonitý manželky. A dejte mě pokoj, víte, až tohle bych věděl, tam běžím první, nebo ještě někomu radit.
Protože takovouhle ženskou najít, jako když najdete poklad, s tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak on jí podvádí, kde může, a ona tam

0: vidí. No jistě, že opač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. On si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte. Víte, já si vždycky tak představu sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko tam ten, jak ona od něj dostala na bančíno, ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na bančíno, seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj, měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo, do toho bych tam přišel já, jo, normálně, hadry na sobě, jo, bych tam přišel celý oholenej s maturitou. Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani není možný. Nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.
1: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Dvojí vidění. Chalupu mám na jižní stráně. Kdyby to nebylo v Krkonoších, řekl bych, že by se tam dalo pěstovat víno. Takovej tam bývá hic, když se do toho slunce opře. Na jaře u nás tím pádem sníh brzo sleze a já vyvezu z kůlny historický trakař, na kterým mám nastálo přivázanou starou matraci. Chvíli ji nechám slunit, aby se z ní vypařila vlhkost, a pak se do toho pojízdního lehátka s opěralem do oblouku, který mi rovná páteř, natáhnu a nechávám si prohřát kosti. To si pak pouštím do mozku jen ty příjemné vzpomínky, jaký to bylo, když kolem řádili děti a žena volala z okna: musíte tak řvát, když se táta potřebuje vyspat. Teď už žena dlouho není a děti se dávno rozprchly a já usínám jako špalek, až mi kolikrát slunce spálí čelo na loupačku. Předloni v červnu po dlouhý šňůře, kdy jsme s kapelou měli 3 kšefty na Slovensku a 2 v Polsku, všechny samozřejmě spojený s alkoholem, jsem na chalupu dojel polomrtvej, oči vykoukaný do ruda a víčka těžký jako padací mosty. Sotva jsem zaparkoval rozpálený auto ve stínu a zotvíral okna, aby polední slunce mohlo do domu. Praštil jsem sebou na ten svůj trakař. Asi ve 4 odpoledne otevřu oči a vidím zvláštní věc. Po cestě na protější stráně jde ženská v šátku a v každý ruce nese tašku. Za ní jde jiná ženská v šátku, taky s taškama. To by nebylo nic divného. Divný bylo, že ta první se zastavila, položila tašky na zem a sundala si šátek a ta druhá to udělala taky. Ve stejné chvíli. Jak jsou baby sehraný, řekl jsem si. A oči jsem zase zavřel, jenomže pak zaslechnu traktor. Kouknu a vidím, že táhne valník s fůrou sena. A za ním úplně stejný traktor a oba traktoristi mají na hlavě slamák a teď ho jako na povel zvedli a těma slaměnýma kloboukama mi zamávali. Ergo, co to je za divadlo, říkám si a vstávám, abych si zašel do chalupy pro dalekohled, protože tohle nebylo normální. Ale jak jdu k chalupě, zjišťuju, že mám 2. Jednu vlevo, druhou vpravo. Zatočila se mi z toho hlava. Když jsem se dopotácel k autu a viděl, že tam parkují 2, šel jsem ke studánce a z jedný z nich jsem si nachrstal na obliče ledovou vodu. Než jsem otevřel oči, modlil jsem se, aby to ta voda srovnala a všechno bylo zase jenom jednou, ale nebylo. Vidím, jak se na mě přes plot šklebí 2 úplně stejný sousedi kalivodové, oblečený jako jednovaječný dvojčata a jednohlasně se ptají: tak jak jde život, Pepo? Blbě, povídám, potřebuju do nemocnice, poněvadž tam sám nedojedu. Máte čárové vidění, pane Šajba, řekla oční doktorka Krauzová, když mě vyšetřila. A co to jako

znamená, ptám se. Každé oko vám pracuje solo. Obraz se nám nespojuje. Chtěl bych, aby se nám zase spojoval, povídám. To věřím, shodly se obě doktorky Krauzové, ale moc naděje v tom nebylo. Dva dny na to jsem musel sednout na autobus a jet do Prahy. Ve sportovní hale vystupovala americká lední revue. To byl takovej monster podnik, že ho doprovázely tři kapely, v mým případě šest kapel. Já hrál baskytaru u Ládi bez hubky. Na zkoušku přišel chlap, otevřel kufr a z něj mi postupně dával na pultík různý noty. Myslel jsem, že mi to půjčí domů, abych se to do večera naučil, ale on řekl, že to po zkoušce se bere a večer zase rozdá, protože jinak by v tom byl bordel. Dirigent v tom cirkuse byl Maďar a nebyl se mnou spokojený. Když jsem zahrál špatně, něco na mě maďarskou angličtinou křičel. Než mi to tlumočnice přeložila, tak já se tu pasáž s jedním okem zavřeným naučil. To bylo jediné řešení. Pan dirigent říká, hlásila tlumočnice, že každý muzikant musí mít dvě oči, jedno pro noty a druhé pro dirigenta. To jsem mýval, debile, říkám si, jenže teď mám v každém dva nasraný dirigenty a dvakrát tolik not, než potřebuju. Když jsem se zasek na dalším místě, dva Maďaři s taktovkama běsnili tak, že tlumočnice řekla, to vám ani nebudu překládat. Některá ta jeho slova v češtině ani nejsou. Ale na závěr pan dirigent řekl, že se obává večerního představení s krasobruslaři, protože tam musí mít každý hudebník tři oči. Tři, vyděsil jsem se. Ano, jedno pro noty, druhé pro dirigenta a třetí pro ledovou plochu. Já jsem si během toho nadávání a překládání ty kritické místa vtisk do paměti, takže když mi sebrali noty, byl jsem si skoro jistý, že to večer zvládnu. Po zkoušce si dva Maďaři něco vážně šuškali s Láďama bez hubkama a Láďové se mě pak všetně ptali, jestli nejsem nějak rozhášený. Večer to bude dobrý, řekl jsem. A bylo. Veškeré svoje vyhrávky jsem zvládal, až jsem se sám divil. A když byl čas, koukal jsem i na led a zjišťoval, že když si holka nasadí brusle, má automaticky delší nohy, což jim všem velice prospívá. A viděl jsem v té obrovské hale tolik dlouhonohých krasobruslařek, jako nikdo jiný. A připadalo mi taky, že se na mě ty krásný mezinárodní holky šťastně zuběj, jako by to ani nebyla ta jejich naučená profesionální křeč. Ukázalo se ale, že jsem se uklidnil až moc a pámbiček se rozhodl, že tu mou pejchu strestá. Byla to moje baskytara, která měla před závěrečnou scénou sama zahrát zpomalený zdvih GFD. A na tohle moje pam, pam, pam se měli všichni krasobruslaři, co v tom účinkovali, vyhrnout na ledovou plochu a vytvořit finální rej. To byl rej. Jelikož jsem pam, pam, pam nezahrál, ty duchapřítomnější muzikanti se rozhodli, že je třeba pokračovat a pokračovali. Ale jiní tupě vyčkávali, až to zahraju, takže pár zmatených účinkujících na ledovou plochu vyrazilo, ale jiní čekali na moje pam, pam, pam a ostatní se na ně zezadu tlačili, některý upadli a druhá vlna se skácela přes tu první. Prostě ta americká lední revue skončila naprostým chaosem. Dva Maďaři se snažili rukama skrotit těch šest rozlezlejch kapel a asi na mě volali slova, které v češtině neexistujou, a já na nic nečekal. Odpojil jsem kytaru z elektriky a prodíral jsem se k záchodům. Tam jsem se zbaběle zamk. Když jsem v kabině vyslech všechno, co si o mě hráči při ulevování řekli, a pánský záchod utich, do toho ticha se ozvaly pomalý kroky jednoho člověka. Věděl jsem, kdo to je. Když se zastavili, kapelník bez hubka řekl, Pepíku, zítra už nechoď. Po tomhle výbuchu jsem byl nějaký čas ve vzduchu, až jsem přistál tady ve Slávii a stal se ze mě kabárenský klavírista. Dá se říct, že mi to moje rozdvojené vidění nevadí. A tak už vás nebudu otravovat tím, že vidím víc věcí, než je normální a že se pohybuju ve větší společnosti než dřív.
Noty tady nepotřebuju, hraju z paměti a většinou se zavřenýma očima. Pro tohle povolání stačí mít v hlavě 40-50 kousků, který jedním hostům nevadí a druhým se líbí. Když se najde cizinec, kterýho alkohol ve spojení s hudbou rozloží natolik, že vstane, aby mi dal na piano bankovku v hodnotě svého momentálního sentimentálního štěstí, je to svátek. Jinak se musím spokojit s výdělkem úměrným mýmu výkonu. Ale přesto jsem rád, že můžu hrát zrovna tady. Ta kavárna je, jak známo, rohová a ten roh trčí nad řekou jako lodní příď a svítí oknama do noci a vy se z té lodi můžete koukat buď na Národní divadlo nebo na Hradčany a ty řeči, co v ní kdysi vedli básníci, když se ještě scházeli, ty jako by se tam někde u stropu pořád drželi a nejdou vyvětrat. A taky ten zelený obraz piják absintu mě pořád bere. Vrchní Štěpánek říkal, že je to jenom kopie a že ten původní obraz Viktora Olivy, na který se dívali opilí básníci Nezval a Seifert a jiní kumpáni, má prej ve svý sbírce Vladimír Železný, ale to mi nevadí. Ta zelená nahá holka, která se posadila pijákovi na stůl a kterou vidí jenom on, u mě taky se dávala, takže ji znám. Na rozdíl od starého do jiného pingla s plochýma nohama, co tam v druhém plánu v obrazu čeká, kdy už se host uráčí zaplatit, aby mohl jít domů a namazat si nohy francouzkou. Stalo se, že napříč lodi Slávie do sektoru, kterýmu personál říká kolečko, vyšla stará bělovlasá dáma se svou mladší společnicí a usedli ke stolu 133. Pojedli nějakou drahou flambovanou věc a pak si poručili francouzský šampus a poslouchali, co hraju. To člověk pozná, který stůl ho poslouchá a který ho bere jenom jako zvukovou kulisu. A když jsem začal hrát Maurice Jarrého, ten slavný cajdák z filmu Doktor Živágo, poznal jsem, že jsem těl do živýho. Dámy si vyměnili pohledy a od té chvíle jsem byl jejich. Zadoufal jsem samo sebou, že by z toho mohla kápnout i jiná odměna než vlahý oči, který ma mě sledovali, a tak jsem si dával záležet, aby měl Živágo patřičnou dynamiku a citový podloží. Dámy zatleskali a probudili k potlesku i jiný hosty kolem sebe. Rozhodl jsem se pro melodii z francouzského filmu Muž a žena, který by mohla starší dáma pamatovat. Hudba je to spolehlivá, protože ten chlapík, ten Francis Le, tam namíchal mírně jedovatý akordy podivného smutku. A začal si mi sázet pomalu, aby měli čas se rozpustit. Byla to správná volba. Bělovlasá dáma zavrtěla úžasle hlavou, jak jsem pro Boha mohl vědět, že právě tuhle melodii potřebuje. Obě ženy se dojatě jedna druhý dotkli šampuskama a i když se mohli dívat na rozsvícený Hradčany, dívali se celou dobu na mě, jako by nebyli v kavárně, ale na koncertě v Rudolfínu. Dámy znovu způsobili potlesk a pak se o něčem radili. Udělal jsem si přestávku a šel se k baru zakouřit. A v tom vidím, že mladší žena vstává a jde ke mně. Z dálky vypadala na 35, ale cestou ke mně zestárla o 10 let. Ale i tak měla něco do sebe. V ruce nesla bílou vizitku a chtěla vědět, jestli mluvím anglicky nebo německy. Řekl jsem, že anglicky mluvím a little bit a německy ein bisschen. To jí mírně pobavilo. Tady musím upozornit, že od teďka budou všechny jména nepraví. Místní názvy si většinou vymýšlím, abyste je na žádný mapě nenašli a u osob používám jména hokejistů švédského národního mužstva Tre Kronor, protože nemám zájem nikoho poškodit. Na vizitce stálo ve zlatým rámečku Gräfin Raisa Stolz Lindström a pochopitelně adresa a telefonní čísla. Vy jste hraběnka? Zeptal jsem se německy. Odpověděla, že hraběnka Stolz Lindström je ta starší dáma u okna a že mi chce nabídnout práci ve Švédsku.
A zatímco mi říkala podrobnosti té nabídky, dáma se na mě od stolku usmívala. A protože to, co její společnice říkala, znělo neuvěřitelně, povídám, počkejte moment. A přivolal jsem k tomu vrchního Štěpánka, protože dělal léta v Hamburku a mluví německy i anglicky úplně plynule. Štěpánek to vyslech a zeptal se, jestli mi na to dají písemnou smlouvu. Selbstverständlich, přikývla hraběnčina přítelkyně. A Štěpánek mě plácnul rukou mezi lopatky a řekl, Pepiku, taková šance se vyskytuje jednou za život. Ber to. Zámek Ekström se vypíná nad vesnicí Andenfröken v severním Švédsku. Když mě tam hraběnčin řidič Gustafsson vysadil a postavil do sněhu moje dva kufry, bylo tam 30 pod nulou. Proti teploučku, který bylo v černém Sábu, to byla taková kosa, že se mi slepily nosní dírky. Sven, poslal řidič oblak páry směrem k hospodářské budově, kde člověk ve vatovaném kabátě štípal dřevo na dlouhý třísky. Sven přerušil práci a chtěl zaseknout sekeru do špalku, ale ta sekera ze švédský oceli odskočila a ani na druhý pokus se nezasekla a taky musel jen na plocho odložit. Takovej byl mráz. Sven mi podal ruku, řekl, že se jmenuje Sven, popad moje kufry a ved mě do zámku. Zvenčí mělo hraběnčino sídlo okrovou omítku, ale interiér byl samý dřevo. Podlahy, schody, ostění, stropy, všechno. To dělalo na člověka přišlýho z mrazu teplej dojem. Ale celý zámek tím pádem vrzal. Sven šel a parkety pod jeho botama kvílely a moje kroky ten dřevěný nářek zopakovali a neslo se to celou chodbou. Dřevo nepřestalo ani v pokoji, do kterého mě Sven zaved. Jen postel byla železná, což bylo dobře, protože nevrzala. Byl to skromný pokojík pro služebnictvo, jedna židle, stolek, skříň. Ovšem zásluhou té svý oční vady jsem měl to ubytování dvoupokojový. Sven mi ukázal přístěnek s umývadlem, sprchovým koutem a záchodem. Kdybych něco potřeboval, mám zabouchat na vedlejší pokoj, kde bydlí Olof, který se o mě postará. Když odešel a nářek jeho kroků utich, zjistil jsem, že mám z okna pěkný výhled na vesnici, zasněžený domky v barvě volský krve a v dálce hory, za kterýma už je Norsko. V pokoji nebyla zima, ale teplo taky ne. Na to jsem si časem zvykl, že Švédi nemají nikde přetopíno a musíte nosit doma svetr nebo nějakou teplou mikinu. Ale zase se v tom chladu dobře spí. Když jsem si věšel kabát do skříně, zavrzali na chodbě kroky a přišel se mi představit Olof. Byl oblečený jako komorníci ve filmech. Zadek mu těsně obepínali černý kalhoty a prsa bílá vestička s černýma proužkama. Vlasy měl vepředu prořídlý, ale vzadu hustý a spletený do copánku. Ještě než promluvil, věděl jsem, že je teplej. V těch mrazech to vypadá jako dobrá zpráva, ale mě to dvakrát nepotěšilo, protože se homosexuálům i ve svém věku většinou líbím. Říkám si, jestli to nebude tím, že jsem v mládí celkem úspěšně závodil jako chodec. Když mě moje budoucí žena viděla na stadionu Evžena Rošického, jak se staženýma půlkama a vypíčeným hrudníkem uháním po dráze, řekla, heleď, buď toho okamžitě necháš, nebo se rozejdeme. Olof mi anglicky popřál příjemný pobyt a oznámil, kdy se na zámku podává snídaně, oběd a večeře. Pak se nabít, že mi pomůže s vybalením kufrů a uložením prádla. To jsem odmít, představa, že bude protřepávat moje trenýrky a v policích je dlaněma uhlazovat, mě nelákala. Zeptal jsem se, jak ho mám oslovovat, protože mi neprozradil svoje příjmení. Usmál se a vysvětlil mi, že si budeme říkat křestními jmény, jak je ve Švédsku zvykem. A pochlubil se, že jednou letěl do Frankfurtu s bývalým předsedou vlády Olofem Palme, ještě než byl zastřelený. A cestou si oba tykali a říkali si Olofe. Jak dlouho se zdržíš, Josefe? Zeptal se. Smlouva je na 3 měsíce, odpověděl jsem.
To je krásné, usmál se a pěkným chodeckým krokem odešel. Ta moje smlouva byla neuvěřitelná. Stálo tam, že jako najatý hudebník budu hraběnce Stolz Lindström k dispozici, kdykoliv mě požádá o klavírní produkci, jejíž trvání nebude delší než 60 minut. Za to mi bude poskytnuto ubytování, strava a honorář. Vysloveně tam bylo napsáno, že ten měsíční honorář nesmím prozradit třetí osobě, takže ho neuvedu. Stačí, když vám řeknu, že denně to dělalo 10x víc, než jsem si nosil domů z kavárny Slávě. Když jsem vzal v úvahu, že tady prakticky nic neutratím, vyšlo mi, že bych se měl vrátit domů v balíku. Při večeři v jídelně, kde z dřevěného ostění zvědavě vystrkovaly hlavy medvědi, lišky a soby, jsem zjistil spoustu věcí. Společnice paní hraběnky se jmenuje Ingrid a není to sekretářka, ale ošetřovatelka. Sekretář je pan Holmquist, prošedivělej čahoun s neuvěřitelně dlouhýma prstama, který kdyby uměl na piano, tak bych měl po žížalkách. Jeho manželka, jak jsem pochopil, měla na starosti personál. S nima jsem seděl u hlavního stolu. U vedlejšího byl údržbář Sven Johansson, ten, co štípal dřímí, jeho žena a dvě děti, šofér Gustafsson a účetní Nilsson. Když roznes jídla, přised si k ním i Olof. V kuchyni, jak jsem zahlíd, byly tři ženský. Když se sklidilo nádobí a Olof podal kávu, Ingrid vstala a švédsky mě představila. Z jejich řeči jsem pochopil, že mluví o Praze, kde mě paní hraběnka poznala a usoudila, že umělec z města Smetany a Dvořáka by neměl na zámku Ekström chybět. Čekal jsem, že mě potom úvodu požádá, abych něco zahrál a pod stolem jsem si masíroval klouby na pravý ruce, kde se mi hlásí artróza, ale Ingrid popřála osazenstvu dobrou noc, všichni vstali a jak se rozcházeli, podlahy zámku zahrály svůj dřevěný koncert jako 30 rozladěných houslí. Ingrid mě uchopila za loket a němčinou, která v jejím podání vypadala jako docela příjemný jazyk, řekla, že mi ukáže klavír. Otevřela dveře velký knihovny a rozsvítila. Pod lustrem se lesklo krásný černý křídlo, který vyrobil Stanway se svýma synama. To mě zahřálo u srdce, protože tahle rodina z Manhattanu byla spolehlivá. Odkoupil jsem víko, podal Ingrid tmavozelenou látku položenou na klávesách a seznámil jsem se s nástrojem od spodních tónů k horním. Dole duněl jako chrámový zvony a nahoře bylo křišťálový sklo. Stimmt, pochválil jsem ho. Gestern war hier ein Stimme, vysvětlila mi. Good family, přešel jsem do angličtiny, kde mi bylo líp. Family, rozuměla mi. Poklepal jsem na nápis Stanway and Sons. Yes, zasmála se a lehce mi přitom stiskla rameno. You are witty, jakože jsem vtipnej. Pomyslel jsem si, holka, to je taky jediný, čím tě můžu zaujmout. Ve svým věku spleší na temeně jako lívanec a s pytlikama pod očima mi na vás zbyly jen dvě věci, piano a legrace. A abych použil v obě, zahrál jsem kousek humoresky. Dvoržák, zajásela, sešin. Když zasla a rozloučili jsme se, došel jsem ke dveřím svýho pokojíku pro služebnictvo a poslouchal nářek jejich kroků, dokud nevystoupali do patra a nestichli. Jak se dalo ve Švédsku čekat, snídani měli jako švédský stůl, teda bez obsluhy. Přišel jsem na poslední chvíli, protože vstávat, když je venku tma, považuji za zvrácený. Seděla tu jen paní Holmquistová a před sebou měla krabici a obálku. Zeptala se, jak se mi spalo a předala mi obálku s bankovkama jako zálohu a pak tu krabici. Byl v ní novej mobil Sony Ericsson se vším příslušenstvím. Řekla, že to je služební, plně hrazený mobil, z kterého můžu volat kam chci a že ho mám mít pořád u sebe, abych byl dosažitelný.
Napadlo mě hned, že zavolám synovi do Kanady, když je to hrazený. A měl jsem z toho radost. Tu mi zkazil olov, když jsem po snídani zjistil, že mi ustlal postel. Plánoval jsem si, že do ní ještě zalezu. Na posteli byl uhlazený přehoz a na polštáři nugátový bonbon ve zlatým obalu. Sněd jsem ho a zaklepal na dveře sousedního pokoje. Olofe, povídám, po snídani mi neustýlej. Josefe, odpověděl, po snídani musím. Chci si ještě lehnout, povídám. Jsi nemocný, Josefe, zeptal se. Nejsem. V tom případě musím ustlat, usmál se. Pak si pročechral čerstvě napomádovanou řidinu nad čelem a řekl, koupil jsem nové CDčko, Carreras Domingo Pavarotti, máš je rád? Večer bychom si je mohli poslechnout. Díky, Olofe, uvidíme, řekl jsem a vycouval do svého pokoje. Při sestavování nového mobilu jsem o tom pozvání přemýšlel a musel jsem uznat, že to mají homosexuálové těžký. Co mají dělat, když si nejsou jistí, jestli nepatřím do bratrstva? Musí to prozkoumat, jako my heteráci zkoušíme, jestli máme u holek naději. Jenže ta pravděpodobnost úspěchu je u nich mnohem menší, když u 96 osob ze 100 nemají šanci. Takže by jim to člověk neměl mít za zlý a měl by k ním být šetrný. A nedivit se, že zajímají šedesátníci, jako jsem já. Zavolal jsem do Prahy vrchnímu Štěpánkovi. Byl v tramvaji a já slyšel tramvajový zvonec, jak vztekle drnčí na nějaký auto, co překáží na kolejích, a byl jsem z toho mírně dojatej. Tak jsem v tom Švédsku, Viktore, povídám. No a jak? No zatím dobrý, kdo za mě hraje? Nějakej Kavánek, povídá Viktor. Je dobrý, ptám se. No to víš, ty to nejsi, chybí tomu šmrnc. Má to na měsíc, pak se uvidí. Že všechny ve Slávii pozdravuju, volám a slyším, jak se tramvají nese. Národní divadlo, příští zastávka Újezd. A do toho řekl Štěpánek. Vyřídím, Pepo, tak se drž, já vystupuju, ahoj. Stisknul jsem na mobilu knoflík s červeným sluchátkem a byl jsem zase ve Švédsku. Oblík jsem si kabát, nasadil kulicha a vyšel jsem do mrazu. Na zámecký bráně, kterou se sem vjíždí, jsem objevil nápis v několika jazycích, že přímo tou bránou probíhá 66. rovnoběžka, vyznačená v dlažbě kovovou lištou. Botou jsem odhrnul sníh a tu lesklou, zmrzlou rovnoběžku jsem našel a sklouznul jsem se po ní. Taky jsem zjistil, že tu mají stáj a v ní dva koně. Sven jim hodil do žebřin seno a koně si ho piskama vyškubávali a pak ho v klidu chroustali. Sven měřil trámek nad dveřma, že ho vymění. Pak vzal pilu huskvarna, aby uříz náhradní. Přidržel jsem ho. Z auta to viděla paní Holmquistová. Zastavila, hlubokým sněhem šlapala k nám a přitom dělala ukazovákem ne, ne, ne, ne, ne, ne. Pak řekla Svenovi něco velmi přísně švédsky a já z jejího gestikulování pochopil, že klavírista nesmí takové práce dělat, protože by mohl přijít o prsty. Tak jsem řekl Svenovi sorry a vydal se ke vsi. Když jsem se vykračoval po cestě, kterou Sven ráno protáhl sněhovou frézou, najednou ve mně hrklo. Došlo mi, že vesnice Andenfröken byla pro mě daleko. Problém byl v tom, jak mi zdůrazňovala paní Holmquistová, když mi předávala mobil, že musím být dosažitelný. Jestliže paní hraběnka projeví přání, je nutný, abych do 15 minut po výzvě seděl u piana. Tak jsem se vrátil a do oběda jsem zámek Extrém třikrát rychle obešel, abych se zahřál, ale ne chodeckým závodním krokem, na to jsem si dával pozor, protože kdyby mě viděl Olof, mohlo by ho to vzrušit a kdyby mě zahlídla Ingrid, mohlo by mi to uškodit. Potom jsem bloumal po zámku a prohlížel si obrazy. V knihovně visel hrabě Lindström v oleji a vedle něj Rajza. Až jsem se lek, jak byla na tom starým obrazu živá. Měla mladý, plný rty, a na nich
neopatrný úsměv. Chci tím říct, že prozrazoval i to, co nechtěla. Že o svý kráse ví a že vyžaduje lásku a obdiv. A v pravém koutku těch úst zaznamenal malíř špetku nestoudnosti a panovačnosti, což se trochu tlouklo s vysloveně něžnýma očima. Objevil jsem taky pěkně starou nástěnou mapu světa. Na ní jsem zjistil, představte si tu náhodu, že Tomáš, můj syn, žije v Kanadě taky na 66. rovnoběžce. Má obchod s rybářskýma potřebama a sportovním oblečením na jižním břehu Velkého medvědího jezera. Tak jsem mu zatelefonoval. Co se děje, vyděsil se, protože si voláme jenom na nový rok a když máme narozeniny, jelikož se narodil ve stejný den jako já. Tak jsem mu vylíčil, že se nacházíme oba na jedné rovnoběžce a že jsem si na ní dneska stoup a kdybych se odrazil, doklouzal bych po ní až k němu a koupil u něj nějaký ten pruc s navijákem. Syn se ptal, odkud volám a já, že ze zámku Extrém. A že se tady válím a beru za to nekřesťanský peníze. Tomáš řekl, že tam má zákazníka a ať mu zavolám, až budu střízlivej. Asi ho zmátlo, že jak na nový rok, tak o narozeninách bývám v náladě. Po večeři Olof zopakoval svou nabídku společného poslechu těch tří slavných tenorů. Tak se mu řekl, že přijdu. V jeho pokoji to vonělo svařeným vínem. Když jsme se napili a svařák se mi příjemně rozhostil v útrobách, uvědomil jsem si, že jsem vlastně několik dní nepil a že budu muset svý přátelství s alkoholem obnovit. To CDčko bylo vánoční a chlapi zpívali svátečně. Při čtvrtý skladbě, když do toho Placido Domingo dal celý srdce, položil mi Olof ruku na koleno a řekl, líbí se ti? Řekl jsem, líbí, a ruku se mu vrátil na jeho koleno. Druhý pokus udělal při Pavarotim. Podíval se na mě s vlhlýma očima a jak mi pokládal dlaň na stehno, povídá, není nám dobře? Tak se mu ji zase vrátil a řekl jsem, je nám dobře, Olofe, ale ruce si necháme každej na svých nohách. Platí? Oči mu pohasly, chvíli uraženě mlčel a roloval pásek svýho županu a pak řekl, o mnoho přicházíš, Josefe, bude ti tu smutno. Když tenoři dospívali, šel jsem spát. K prvnímu hraní pro hraběnku došlo až třetí noc. Už jsem se převlíkal do pyžama, když mi zazvonil mobil. Paní hraběnka si vás přeje, Josefe, řekla Ingrid. V knihovně svítily jen malý boční světla a obě ženy už seděly u stolku pro dva, v tomhle případě pro dvě, na kterým stála karafa s červeným vínem. Otevřel jsem víko klavíru a uklonil se. Hrajte, co v Praze, řekla hraběnka s úsměvem. Byl to ten úsměv stárnoucích žen, který se týká jenom rtů a v očích se nekoná. Zatímco dokonalý nástroj plnil noční sněhem zalátej zámek extrém hudbou, jako když do studený konvice lejete horkej čaj, ucítil jsem vůni tabáku kombinovanou nějakým kořením. Můj nos chvíli pátral a pak na to káp. Dámy kouřily hřebíčkový cigárka. Při skladbě Muž a žena mě napadlo, jak dlouho asi jsou už moje dvě posluchačky spolu. A jestli to kdysi nebyl příběh žena a žena. Před 10 lety třeba. O tom by se uvažovat dalo. A já o tom uvažuji ochotně jako většina chlapů, protože tyhle vztahy nám nevadí. Co nevadí? Jsme na ně zvědaví. Takový myšlenky se mi proháněly mou plešatou hlavou. Asi po půl hodině se ozval slabý potlesk 4 dlaní a já pochopil, že hudba má volno a může jít do postele. V zimě je švédský slunce nízko a dny jsou krátký, ale pro mě byly k nepřečkání. Ta nemožnost vzdálit se od zámku země dělala psa na řetězu. Celý park už jsem měl prochozený, některý stromy jsem si z dlouhý chvíle pomenoval, ne botanicky, ale tlustej bohouš, sosny z Bosny, karle narovnej se, dubisko Jana Kolára,
Jindřich Plachta a tak podobně. Pomáhalo mi, když jsem si spočítal, kolik mi každou bezpracnou hodinou nabíhá peněz. Nebo kolik korun cinkne každou minutu. Sumy neuvádím, protože jsem vázaný smlouvou. Jednou jsem se zašel k Svenovi do dílny a vyrobil jsem krmítko pro ptáky. Řekl mi, že drobky od jídla nejsou pro ně dobrý, poněvadž to v zimě nemají čím zapít, a dal mi pytlík zrní. Instaloval jsem krmítko za okno, ale teprve po dvou dnech se objevila první síkora a ta to rozhlásila. Pak už mi různý ptáci drze ťukali zobákama na sklo, abych jim něco přihodil. To byl pro ukrácení dlouhý chvíle dobrý nápad. V knihovně byla jenom švédská, německá a ruská literatura. Tak jsem z nouze zkusil oprášit azbuku a čet jsem povídky Ivana Bunina. V ruštině zněly ty věty o nešťastných svedených služkách, co se zamilovali do mladého pána, ještě smutnějc, než když jsem si je řekl česky. Už dlouho jsem nebyl při čtení tak dojmutej. A do toho přišla ta výšťka na saních. Zvoní můj erární mobil a Ingrid mi tou svou sametovou němčinou a takovým zadejchaným hlasem hlásí, že koně už jsou zapřažený, abych se teple oblík a že se čeká jenom na mě. Vpředu seděl Sven a pravačkou plácal vedle sebe, že to je místo pro mě. Hraběnka se svou ošetřovatelkou se v kožichách tulili vzadu a volali na mě: Josef, na entlich! Nedočkaví koně vyrazili jen sem dosed a aby to byl kýč jak byč, rozcinkali se rolničky. Nezapomeňte, že Sven sice řídil pár koní, ale přede mnou klusalo dvojspřeží, 4 krásný koňský zadky. Projeli jsme vesnici Andenfröken, takže jsem ji konečně viděl, potom ojíněnýma lesíkama do osady Siekröd, a když jsem se otočil, viděl jsem 4 ženský s plédama na kolenou a v čepicích z nějaký soboliny, na kterých srst ve větru obživla. Vedle hraběnky s tím jejím úsměvem značky Permanent vypadala ta 50letá ošetřovatelka jako dychtivá studentka, která odhodila svý léta někam za sebe do závějí a veškerou temnou únavu kolem očí jí vzal ten mrazivej vítr. Můj bože, zavolala v jednu chvíli skoro zoufale, proč my jezdíme tak málo kdy na saních? A já se definitivně rozhodl, že Ingrid je krásná. Kdybych se psal deník, napsal bych: dnešek se teda poved. Ale to bylo taky jediný rozražení té nesmírné nudy a tesknoty na zámku Ekström. Jestli jsem si myslel, že nemám za co utratit ten honorář, tak jsem byl na omylu. Když řidič Gustafsson vometal sníh z černého sábu, zeptal jsem se ho, jestli je ve Švédsku problém sehnat alkohol. Neřekl nic a vytáhl notes a čekal na objednávku. Nadiktoval jsem mu 3 sedmičky červeného a 1 vizoura, nejlíp Chivas Regal. Ten mi dost pomohl, ale ne do vesela. Dostal mě do takový melancholický nálady, že jsem mimo pracovní úvazek sedl k pianu a začal skládat. Já, druhořadej interpret, který nikdy žádnou hudbu nesložil. Nazval jsem to Bedřichu Smetanovi se v Göteborgu stejská. A byla to taková koláž z jeho motivů. Ozývaly se tam i jeho veselý polky, jenže pomalu a v mol. Nebo ta kantáta Píseň česká. Ono stačí, když do akordů přibalíte nepatřičný tóny a seberete tomu jásavost a patos a celý vám to zhořkne. A jak jsem byl opilej, napadaly mě takový moudra, jako že je to pravdivý jako život, který je málo kdy úplně šťastný nebo nešťastný, vždycky je to směska. A koupal jsem se v té smutné, sražené kráse jako v nějaký léčivý lázni. Když jsem potom hrál pro hraběnku, tu svou skladbu jsem tam zkusmo vpašoval mezi světla ramp a varšavský koncert. Co to s ní udělá? Josefe, řekla, to, co jste teď hrál, to už nikdy nehrajte.
Když mi řidič Gustafsson předával v garáži další zásobu pití, řekl, že to pár dní nebude, protože jede na inspekci. Když jsem se ptal, co je to za inspekci, prozradil mi, že Hraběnka vlastní 3 luxusní hotely, 2 ve Stockholmu a 3 v Uppsale. A občas je poctí nečekanou návštěvou. Taková přepadovka znamená, že kromě pokojů provětrá i účetnictví a proto sebou bere účetního Nilsona. A Ingrid? Ujelo mi. Erik Gustafsson se na mě udivně podíval a řekl, když jede paní, tak jede taky Ingrid, což mě nepotěšilo. Ale znamenalo to svobodu. Když ráno odjeli, jako bych sundal z krku obojek se řetězem. Vyšláp jsem si pěkně daleko, až k lyžařskému areálu, o kterém mluvila Ingrid při výletě na saních. Jsou to 2 kopce. Menší se jmenuje Tossjedom a je pro lyžaře začátečníky a větší, mnohem strmější, je pro pokročilé a jmenuje se Tonesjedom. Tam jsem si malým bistru dal grog a hned naproti jsem koupil malý rádio značky Blaupunkt. Vrátil jsem se z toho svého vyvenčení utahaný jako pes a říkal jsem si, dneska žádný pití, Josefe, padneš do postele a budeš spát jako zabitej. Jenže omyl. Jak jsem mrzal po chodbě, ukázalo se, že když je paní domů v luftě, mají myši na zámku pré. V jídelně bylo veselo. Byl tam Sven, dlouhoprstej tajemník Holmquist, ženský z kuchyně, můj nápadník Olof a ještě mladý listonoš jménem Mikko Larsson. Tak jsem se tam samozřejmě zasek a řekl jsem si, že pár piv před spaním nemůže uškodit. Jenomže sotva jsem uleh, vrátil se do sousedního pokoje Olof a nebyl sám. Nejdřív jsem myslel, že je tam s ním jen listonoš, ale pak to vypadalo, že je jich víc. Nakonec se ukázalo, že jenom 2 byli živí. A ty druhý 2 hlasy byly z pornofilmu, který se mohl jmenovat Kam se hrabe pochva, nebo tak nějak, protože si to Olof i Pošťák dost pochvalovali. Tak jsem sundal ze skříně kufr a hledal špunty do uší, který by tam někde v boční kapse měly bejt, protože jsem je na zájezdy s kapelou vozil proti chrápání trumpeťáka Píchy. Byli tam. Moje nový rádio to byla dobrá investice. Dala se na něm vyladit stanice Radiožurnál a někdy jsem chytil i ČR2. Vy byste asi hádali, že jsem poslouchal hudbu a zprávy, co se doma děje. To taky, ale nejradši jsem měl pořad Zelená vlna a Víte kudy kam, což je hlášení o dopravní situaci na dálnici D1 a hlavně v Praze. Že v Žitný a Věčný ulici se to štosuje, nebo že u Národního divadla se srazilo osobní auto s dodávkou a než přijede policie, je to na Most Legií a k Novotný Lávce neprůjezdný. Díky tomu rádiu jsem u toho rázem byl a říkal jsem si, že to vrchní Štěpánek vidí z těch velkých oken kavárny Slávie a úplně jsem Viktora slyšel, jak říká, vidíte ho vola, on odbočuje doleva, jo, a nedá přednost. Asi v autoškole chyběl, když se to probíralo. A některý hosti se tomu zasmějou a Štěpánek se zatetelí, že je nejen vrchní, ale i bavič. A v duchu jsem s ním procházel celou naší kavárnou, kterou máme rozdělenou na sektory a ty se musí každý nový číšník nebo servírka naučit. Kolečko, vitrína, národní třída 1, 2 a 3, paluba, skleník a absint. Přitom jsem si vzpomněl na Kolaříka, toho malého pikolíka, s kterým jsme měli nacvičený číslo Skladba pro 11 prstů. Když se blížil konec, mrknul jsem na něj, kluk si obřadně vyhrnul rukáv a za pozornosti hostů ťuknul ukazovákem poslední vysoký tón, který celou skladbu korunuje, uklonil se a sklidil potlesk. Taky jsem zavolal Klárce, to je dcera. No je to dost, tati řekla. Děti se ptají, kde je děda a já to nevím. Ve Švédsku, holka, až ve Švédsku, povídám. A máš se dobře? Mám se moc dobře, puč mi někoho k uchu. A pak se ve sluchátku ozvalo, ahoj dědo, já mám tank. To mi dodalo. Chvíli jsem nemohl mluvit a malej řekl, nikdo tam není, mami,
Jsem tady, kamaráde, má pásy ten tank. Má dva a jeden se furt vyvlíká. Tak ho spravíme, až přijedu, tak ho spravíme. Když ten hovor skončil, vysmrkal jsem se a sliboval si, že až se vrátím, nebudu tak mizernej děda, jako jsem byl. A že vemu vnoučata na Petřín a ukážu jim ten obraz Švédové na Karlově mostě. Věděl jsem, že jsem stejskavec, protože jsem tím odjakživa trpěl. Na letních táborech i na vojně, ale že mě to v mým věku takhle sebere, to jsem teda netušil. Když se hraběnka s družinou vrátila z Upsaly, Ingrid, která nosila vlasy utažený a vzadu sepnutý, přišla k večeři s novinkou. Rozdělila si je do dvou culíků. Já vím, dámy, co si říkáte, že je to od určitého věku trapný, ale mně to trapný nepřišlo. Mezi dospělou tváří a nezletilým účesem došlo k tak drzýmu pnutí, že jsem to nemohl vydejchat. A do toho, když se ke mně naklonila proslánku, řekla, nebylo vám bez nás smutno, Josefe? Zvláště bez některých, utrousil jsem tiše nad talířem a ani nevím, jestli to bylo správnou angličtinou, ale asi jo, jinak by se tak krásně nezasmála. V 11 v noci mi telefonem oznámila, že paní domu dostala chuť na hudbu. A k tomu ještě dodala, že si hraběnka bohužel přeje být při poslechu sama. Řekla jste bohužel? Slyšel jste dobře. Mrzí mě, že tam nebudu, řekla. To byly sakra signály, co ke mně ta osůbka vysílala. Mně ještě víc, povídám. A zjišťuju, že ruka s mobilem se mi třese. Hraběnka Rajza Stolz Lindström už na mě čekala a její úsměv byl asi o centimetr širší než obvykle. Oči měla tak nějak živější než dřív a bylo tu podezření, že je mírně opilá. Na stolku měla koňak a rukou vlídně pokynula směrem k černému křídlu. Začal jsem s laďákem Rainbow a můj nos zachytil vůně hřebíčku z jejího hnědýho cigárka. Když jsem pokračoval písní Don't Cry For Me Argentina, zaslech jsem, že se mnou hraběnka zpívá, což nebejvalo. Bylo k půlnoci, když mi nalila sklenici koňaku a řekla, Josef, spiel mi das Lied vom Tod. To neznamenalo, že chce, abych ji hrala až do smrti, ale že bych chtěla tu píseň od Ennia Morriconeho, která se tak jmenuje. Napil jsem se toho skvělého koňaku Courvoisier, což my muzikanti překládáme jako děvkař, a dopřával jsem tý sladkobolný melodii, o co si říkala. D-dur, fis-dur a tu máš hámol. Až se z toho Stenway se všema svýma synama třásly po celém těle. A najednou za sebou slyším vrzání parket a cítím, že je hřebíčkový kouř nějak blízko, že je těsně za mnou. A potom, když jsem dohrál, ruce hraběnky Rajzy mi spočinuly na ramenou a na temeni hlavy na svý pleši jsem ucítil krátkej polibek. Než jsem se stačil vzpamatovat, řekla rusky, Sašo, nepij. Na kolenou tě prosím, nepij. Nebudu, slíbil jsem zpytomněle. Tak, řekla hraběnka. A když jsem vstal, viděl jsem, jak po nalíčený starý tváři tečou slzy a dělají tam černý stružky od řasenky. V Upsale si hraběnka koupila psa. Byl to maďarský ohař, takzvaný žlutej pes. Jmenoval se Ron. S tímhle krásným zvířetem, který nevědělo, jak vybít nekonečné množství psí energie, chodila Ingrid do parku a házela mu gumovej lítací talíř a, jak to tak ženský dělají, oblíkla se do hnědýho, aby byla se psem do barvy. Vypasovaný kabátek měla s narezlým kožešinovým límcem. Kdo byl Saša? Zeptal jsem se, když jsem se k ním připojil u stromu Karle narovnej se. Alexander Kuragin, řekla. Co dělal? Hrál na klavír a pil. Pak spadl ze schodů a zabil se.
ale to už je dávno. Hraběnka s ním něco měla? Měla s ním všechno, odpověděla a hodila elegantně talíř elegantnímu ohařovi. Pak už s nikým, s žádným mužem. Když jsme míjeli sosny z Bosny, zastavil jsem se, abych řekl větu, kterou jsem měl už dlouho připravenou. Noci jsou tu dlouhé. Dny také, řekla. Ohařovi se nedařilo talíř lapnout před tím, než doplachtil na zem. Napadlo mě, že když se mu to povede, přijde Ingrid do mýho pokoje. Bylo by to velmi nebezpečné, řekla, jako by mi viděla do mozku. Pro koho? Pro oba, řekla a vypustila z prstů lítací talíř. Pes se dychtivě rozběhl, žlutýma očima sledoval jeho dráhu, ale za letu ho nepolapil. Ze schodiště zámku nás pozoroval Olof a řekl, není to fena, pes by to chytil. Hraběnka vlastnila i malou, ale prosperující továrničku v městečku Sieksenbrüden, kam mě vzala Ingrid na exkurzi. Letopočet ve štítě hlásil, že byla založena už v roce 1860. Vonělo to tam dřevem, poněvadž se tu vyráběly švédské bedny. To tělocviční nářadí s měkkým koženým vrškem, co se dá sestavit na různou výšku a co má v každém dílu podlouhlý díry, kterýma jsem se v Sokole díval ven, když jsem se tam schoval a pozoroval, jak ostatní cvičí. Švédskou bednu vynalez hrabě Lindström a za jeho vnuka se Rajza provdala po smrti prvního muže barona Štolce. To byl zase ruský Němec z rodiny, o který se prej píše v románu Oblomov. To všechno mi moje průvodkyně stačila vykřičet do ucha, protože v té hale kvílely pily a hoblovky a bušily kladiva. A při tom křičení byla Ingrid tak těsně u mě, jako nikdy, a já do jeho malého ucha volal další a další dotazy, abych tu blízkost prodloužil. Takhle důvěrně jsem poznal továrnu, která zásobuje všechny tělocvičny světa. V hodinách na zámecký věži byl asi mrazem stuhlej volej, jak šli pomalu. A v tom stojatým čase jsem si vzpomněl na Karla Havlíčka Borovskýho. Na stanici ČR2 říkali, že to jeho vyhnanství nebylo tak strašný, jak jsme se učili ve škole. Že měl dobrý bydlení a slušný peníze, ale to já mám taky. Chtěl jsem do rozhlasu zavolat a říct, víte vy, co to bylo za trest pro toho člověka, ta dálka a to odříznutí od řeči a od domova? Místo toho jsem šel k piánu a při láhvi červenýho, který mělo korkovou pachuť, jsem začal skládat nocturno a Havlíčkovi se v Brixenu stejská. Ale když jsem si to zahrál druhý den s čistou hlavou, bylo to špatný jako to víno. Jednoho kalného odpoledne pozoruju ptáčky za oknem a dole vidím Ingrid se psem. Já úmyslně vynechávám, že jsem viděl dvě Ingrid se dvěma ohařema, protože nechci zdržovat. Pozoruju talíř, jak se nese vzduchem a říkám si, Rone, ty pse maďarská, čistokrevná, inteligentní, chyť to. A ten krásný tvor mě poslech. Rafnul ho za letu a já vidím, jak ho nese paničce a jak potom stojí na zadních a ta krásná ošetřovatelka se nechá olizovat a radostně ho muchluje. Bral jsem to jako jasný znamení a od té chvíle jsem na Ingrid čekal. Na noc jsem nezamykal dveře a každý večer jsem se myl a na krk si naplácal vodu po holení Old Spice. Zámek Ekström byl v noci zvenčí osvětlený a zasněžený stromy to světlo vraceli zpátky do mýho pokoje. V tom zlatavým šeru jsem koukal do stropu a čekal. Kdykoliv se chodbou ozvalo kvílení parket, rozbušilo se mi srdce. Ale kroky se nikdy nezastavily, vždycky moje dveře minuly a ozvalo se jich ještě 9, protože to byl Olof a jeho dveře jsou 9 kroků od mých. Třetí noc se zastavili. Od jisté doby se nezamykáš. Vždycky jsem slyšel klíč v tvém zámku a už třetí noc nic. Bral jsem to jako znamení, zašeptal Olof
a přised si na mou železnou postel. To není žádný znamení, Olofe, to je stařecká zapomnětlivost, řekl jsem rozladěně, protože mě to namíchlo. Jsem smutný, Josefe, a to, že jsme tak blízko sebe, mi to neulehčuje. Olofe, povídám, už jsme si to jednou vysvětlili, tak nezlob. Pár vteřin seděl a koukal na mě. Potom pokejval hlavou a odešel. Jak jsem měl na něj vztek, tak mi ho bylo líto. Stalo se to pátou noc, když už jsem to skoro vzdal. Kroky byly kratší a tiší než Olofovi, to bylo jistý. Když ustali, bylo dlouho ticho. Pak se ozvalo trojí škrábnutí nehtem na dřevo. Vyskočil jsem a otevřel dveře. Vklouzla dovnitř a vyčerpaně mi přitiskla hlavu na prsa. Buší ti ještě víc než mě, řekla německým šeptem a pak propletla prsty na obou rukou s mýma a stiskla je. A tím stiskem jako by do mě pustila svou elektřinu a já zjistil, že jsem bodivej, že se nemusím bát a že jsem ve svých letech ještě dobrý vodič. Světlo zvenčí obarvilo vlasy do měděna a usadilo se jí v očích. A tady pozor, tady tu svou zrakovou potíž musím připomenout, protože se v téhle chvíli moje vada proměnila v neobyčejnou přednost. Jestli jste někdy v představách pomysleli na to, čemu se říká švédská trojka, tak tu noc jsem se stal účastníkem, protože dvě Ingrid s vlasama do culíků se milostně smilovaly nad mou samotou a dvě ošetřovatelky mi šeptaly: Šén, bude nám to osudné, Josefe, řekla potom. Ona o tom ví? Zeptal jsem se. Ještě ne, dávám jí dobré prášky na spaní, zašeptala. Takže se to nedoví. Doví, řekla a s pohledem na dveře přiložila prst k puse. Parkety na chodbě devětkrát zanaříkaly a pak se ozvaly panty Olofových dveří. Výpověď jsme dostali hned příští den v poledne. To byla neděle. A hned v pondělí ráno nás Gustafsson odvez na nádraží Slognes. Ve vlaku řekla: vždycky, když jsi hrál, věděla jsem, že se nám to stane. Protože když hraješ, posíláš vzkazy a vydáváš zprávy o duši. Ale bála jsem se to udělat. Pak jsem to nechala na tom psovi. Když chytí talíř za letu, udělám to. Takhle jsem si to řekla. To víš, že už to umí? Viděl jsem to z okna, řekl jsem. V letadle jsme si před přistáním propletli prsty a Ingrid řekla: chci, abys věděl, že příčina našeho vyhazovu byla krásná. Na letišti ve Frankfurtu jsme se rozloučili. V poslední chvíli, když se schýbla pro tašku a já už se smířil s tím, že se nezeptá, řekla: kde tě najdu, Josefe, kdybych někdy jela přes Prahu? Jako minule, řekl jsem. A tak při hraní tady ve Slávii občas mrknu od piana napříč té krásné lodi do sektoru kolečko ke stolu 133. Je to pošetilý a asi marný, ale člověku se líp žije, když na něco čeká.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Vy jste poslední?
2: Co to?
1: Jestli jste poslední?
2: No jo, to máte jedno. Už bylo zapotřebí. Ono zase jít přestane.
1: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchýho.
2: Vždyť já to mám hulkovým písmem.
1: Vy mě neslyšíte?
2: Co říkáte?
1: Vy nerozumíte, vy máte mít přístroj.
2: Prosím vás, mluvte nahlas, snad vidíte, že špatně slyším, to je slušnost přidat nahlase.
1: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyší.

0: Troj.
1: Ale je to fešák.
0: Baba nevidí. Pani, kam si mám stoupnout? Kdo je poslední?
1: Vy jste poslední, vy? Vy jste poslední, tady se to dělí, tady jsou dvě okýnka, už to říkám naposled.
0: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
2: Tady nebudete předbíhat. Já jsem tady byl dřív, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
1: To je fešák a má přístroj.
3: A je to.
1: Co je? Co se stalo?
0: Stáhli okýnko. Asi přivezli balík.
2: Cože, budou stahovat králíky? Kam se to soustřeďuje? Já mám doma dvě košky.
0: Králíky? Ne. Ne. Přivezli balíky.
2: Jo, balíky. Balíky jsou tady, tak to je pauza. To já si sednu, když je pauza.
0: Jak si můžete sednout, když je tady dáma?
2: Máte jedno, když jste říkal, že nevidí.
1: Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně, máte drobný, oni to chtějí přesně, aby vám nemuseli vracet.
2: Proč, co se staráte? Já nejsem Rothschild, já mám jenom drobný, aluminiový.
1: Povídá!
3: Co je, baba, mě vyděsí?
1: Máte to přesně, aby jsme se tady nezdržovali.
0: Přesně, paní, mám to zvážený. 23 deka 60, 17, 13 korun celý důchod, vím to přesně. Posílám to synovi.
1: A proč mu to posíláte?
0: Protože je na mě moc hodnej.
3: Ještě mě nezabil. No jo.
1: Ježiš, ten musí být hodnej. A pak, že jsou ty mladý dneska zlí. Slyšíte, ještě ho nezabil.
2: Třeba neměl příležitost, paní, víte. To... Teď mi nevydržel pytlit. A rozsypal jsem si celý zvýšený důchod.
1: Oni vám zvýšili důchod?
2: Oni ne, paní, já jsem si ho zvýšil sám.
1: Prosím vás, jak jste to dokázal?
2: Vzal jsem ho do výtahu a vjel jsem s ním do sedmého patra, paní.
1: Pomozte
2: mi sbírat.
1: Helejte se, to máte z toho, že to nosíte v egelitu. Máte to nosit v ponožce.
2: Pani, já mám všechny ponožky děravy. Já mám dlouhej palec, já jsem dělal na dráze. Mě za ně jednou táhla drezína z Budějovic až do Písku. Pomozte mi sbírat, ale nekraďte.
0: No dovolte. My jsme tady slušní lidé.
2: Proto to říkám. Takzvaný slušní lidé dneska kradou nejvíc. Se do toho dali jak steklí.
0: Jste někdy slyšel, že by se na poště kradlo?
2: Jsem nemohl slyšet, protože neslyším.
0: Tyhle ty nový mince, to je jenom pro zlost. Lepší byly ty starý papírový. A potom jak to vypadá? Jdete si na poštu pro důchod? Oni udělají tvak, tvak, tvak. A jste vyřízený.
1: Nahodou mě to vyhovuje. A navíc ta nová, ta kovová, 50 koruna má léčebný účinky. Onejdá mě spadla v kuchyni na palec a mě zmizelo kuří v oko.
2: Tak, to jsem si mohl myslet. Ta vaše pomoc rádoby humanitární mě stála korunu 60.
1: No to není možný, když já nic nevzala.
2: Tak to vzal on, ksik na to má kriminálník jeden.
1: To vzal on?
2: On to vzal.
1: No vy neotáčejte se, o vás se tady mluví. No jistě, to vzal on? To jsem měla vědět, tak jsem vzala taky.